Jestli z nich vidíme, aká družička bude s těma na Ferovej a Boženkynej svatbě. Tak, ale nevím, do čoho se ty vyparádiš, kamarád. Iba ak by som ti dal dačo prešiť zo svojich slov.

Bilen. Ja som to tušil, že takto dopadneš. Stojíš tu v bote už pol dňa. Poď, ja ťa zavediem do stajne. Ukáž mi úzdu.

0: můžete hádat, která. Ano, ano, je to Susan Vecka.
1: Rádio Junior. Rádio, s kterým spoznávám svět.
2: Mark Twain, dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
0: Že nie? Aj tak ju dostanete.

Byla jedna žabka, její žabí pramáma, její žabí babka malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko.

drsneme. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

borila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: No a tak tam nechodí jo, ale nebrňané ti to neví jo. A tak tam chodí jo, a ty vlci se těma turistama
1: živí jo, živí jo, živí jo.

0: 20 tónů stupnice. Do re mi fa sole. Co, fa sole?
1: A máme tu inzerát. Andy Warhol, bytem New York, vymění kytaru a mikrofon za krabici banánů a 6 konzerv s fazolema. Značka spěchá. A tenhle znáte. Přijdou dvě feferonky do restaurace a jedna z nich...

Počúvali ste mini šiši rozprávky autora Václava Šuplatu. Účinkovali Král Ján Alfred Svan, kronikár Ondrej Kaprálik, rozprávačka Zuzana Kapráliková, Král William Ladislav Konrád, Šebastián František Kovár, Král Hubomil Martin Kaprálik, princezná Martinka Kapráliková, študovaný král Laco Kerata. Produkcia Petra Kasanová, Alena Rumanovská. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Ačo k tomu treba? Štětec a beď prstou, prvedím vás hájom baj horou hustou. Povedím vás cestou, cestou, čo sa točí, tak ako to chceli maliarové oči. To má dobrú vôľu, nevšimne si ani